0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýlem si užíváte hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. Pokud jste kreativní a rádi něco vymýšlíte, jeden tip, co vymyslet, máme pro vás teď na Krokodýlu. Petra nám prozradí víc.
1: Veřejnost může ode dneška až do 18. září navrhovat předměty, které by sebou mohl příští rok vzít český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní kosmickou stanici. Lidé mohou navrhnout například předměty spojené s českou historií, připomínky vědeckého nebo technologického úspěchu země, kulturní symboly a věci nesoucí sportovní odkaz.
0: Tak pokud byste chtěli rozhodnout, co tady poletí do vesmíru, můžete, rozhodujte a máte stále ještě čas. No a ten si také tady u nás na Krokodýlu vyplníme dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: another.
1: Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si budete moci třeba potně prohlédnout návštěvnické centrum, strojovnu, turbosoustrojím a spousty dalších věcí, jako třeba i použitý jaderný palivo. 4-hodinové exkurze začnou vždy v 21 hodin. Zúčastnit se můžete, pokud máte českou státní příslušnost a jste starší 15 let. Omezený je počet, tak kontaktujte je, ať to stihnete, pokud tam vyrazíte. Užijte si to. Teď hlavně užívejte další hity u nás na Krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

jsem jenom tvá. Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.

Potkal jsem jednoho holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Moravské přehrady mají letos málo vody a toho jsme si všimli. Samozřejmě přítoky jsou místy jen na 5% a to je děsivé. Ano, sucho letos dál trápí naši jižní Moravu a je to znát i na přehradách. No některých z nich v červenci přiteklo něco kolem 10% běžného množství vody. Nádrže přesto dál pomáhají udržovat průtoky v řekách a zásobovat vodou lidi i firmy. Třeba procházkou kolem přehrady si to určitě všimnete. Teď ale my už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Pojď sem, pojď sem, pojď sem.
1: Letní bouřky neohrožují jen střechy, že by nám začalo téct, ale samozřejmě i přepětí a to ničí pak i elektroniku. Tak to probereme také u nás na Krokodýlu. Letní bouřka nepředstavuje opravdu riziko jen pro samotný dům. Zásah do elektrického vedení může vyvolat napěťovou špičku a během okamžiku poškodit také elektroniku v domácnosti. Počet škod způsobených přepětím se podle statistik České asociace pojišťoven mezi lety 2016 a 2025 více než strojnásobil. Loni pojišťovny evidovaly více jak 25 tisíc takových škod za téměř 572 milionů korun. Tak doufám, že vám se nic nestane, budete v pohodě si vychutnávejte i další hity u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: které pomáhá.
1: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: the shape of you.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ace of Base na rádiu Krokodýl těsně před 7. hodinou raní v neděli 23. srpna. Krásné nedělní ráno z víkendové snídaně Krokodýla vám přeje Martin.
1: A taky Míša, já přináším čerstvé zprávy a v nich se za malou chvíli podíváme třeba na to, že v Brně probíhají veletrhy Styl a Kabo.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině další hity Cyndi Lauper na Krokodýlu. Bude také novinka Ed Sheeran a Martin Garrix. A Xindl X a jeho puberták. V 7 hodin pro vás máme také předpověď počasí a podíváme se na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní odpolední teploty na jihu Moravy se budou pohybovat zhruba mezi 23 až 24 stupni, tak to předpokládají meteorologové. Počítejte s tím, že ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a k večeru bude oblačnost opět ubývat. Tak vám přejeme z Krokodýla krásný nedělní den.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám příjemné nedělní ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na brněnském výstavišti se ještě i dnes konají v pavilonu V veletrhy módy a obuvi Styl a Kabo. Ve svém letním termínu se zaměřují na české značky bot, oblečení i textilií. Ze 142 firem, které se veletrhů zúčastní, je 53% právě z Česka. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze z letošních 4900 korun na 5200 korun. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků a počet dětí, se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Letos se průměrný důchod zvýšil o 668 korun. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla letícího z České republiky dva lidé. Podle českého ministerstva zahraničí to ale nebyli čeští občané. Stroj byl registrovaný v Německu. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena v pátek ve večerních hodinách. České hokejistky zakončily Eurohockey Tour v Klotenu výhrou nad domácím Švýcarskem 2-1. I když získali první body, skončili na turnaji nakonec poslední.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor si dávejte a s omezením počítejte na D1 mezi 168. až 201. kilometrem, tak tam bude v pravém jízdním pruhu probíhat údržba. Tak opatrně a pokud máte další informace, zavolejte. My máme dopravní linku a pošleme to dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 7:03, neděli 23. srpna a v kalendáriu Rádia Krokodýlu už za chvíli zjistíme, čím je dnešní den zajímavý, tak si na to počkejte.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: zpět. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No, a co pak jsou kalhoty, člověk?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 10 minut po 7. hodině neděle 23. srpna, den, kdy svůj svátek slaví všechny Sandry, což je jméno pocházející z italštiny a je to zkrácená varianta jména Alessandra, což znamená ochránkyně mužů. Tak milé Sandričky, Saninky, Sandrušky, Sandy, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. Pogratulujeme i k narozeninám, které dnes slaví například zpěvák a kytarista Karel Plíhal 68. narozeniny. Herec Štěpán Benoni, ten slaví 42. narozeniny a neuvěřitelné 91. narozeniny slaví také herečka Libuše Švormová. No a dnes si připomínáme také Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky, a nebo máme takzvaný Mezinárodní den černé stuhy, tedy Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu. Tak pokud máte vy nějaký důvod k oslavě, ať už svátek či narozeniny, z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Tu si dokonce vybavuju, tu atmosféru prvního dne poprvé ve škole i to, jak to vypadalo, protože myslím si, že pro prvňáčky je ten první školní den opravdu něco výjimečného. No a my pro vás máme naši tradiční výzvu. Opět hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Co od nás dostane?
1: No, představte si, že dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka.
0: Důležité je, abyste věděli, jak se přihlásit. Napište nám e-mail na studio@krokodil.cz, napište jméno prvňáčka a odkud je a také krátký příběh o tom, čím je výjimečný, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. No a samozřejmě nezapomeňte připsat také telefonní kontakt.
1: A krokodýl potom vybere prvňáčka, ten příběh, který nás nejvíce zaujme, tak pište, těšíme se.
2: Radio Krokodýl.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
2: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 3 minuty před 7:30 posloucháte víkendovou snídaní Krokodýla, které pro vás chystáme další hity. Už za chvíli Ava Max, bude také Juanesa nebo třeba Vohnouti a jejich svaz českých bohémů. Ale ještě předtím si poslechněte, komu Rádio Krokodýla pomáhá. Pokud to někom víte, tak nám napište na pomoc@krokodil.cz. Z vašich tipů vybíráme a pomáháme. Moc rádi.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

0: Pokud máte rádi med, tak byste měli vědět, že s jeho prodejem se objevila řada novinek. Podrobnosti, jaké ty novinky jsou a co všechno musíme splňovat, pro nás má Tereza Kolárová.
1: Zdravíme posluchače Rádia Krokodýl a přinášíme aktualitu v oblasti označování medu. Nová vyhláška nabyla účinnosti 14. června a přináší přísnější pravidla pro označování medu tak, aby měl spotřebitel jasnější přehled o tom, co kupuje. I když samozřejmě nejlepší je kupovat med přímo od včelaře. Nově už nebude možné na etiketě medu používat označení jako směs medů ze zemí EU nebo mimo EU, ale musí tam být uvedeny všechny konkrétní země původu medu, a to včetně konkrétního procentuálního zastoupení. Dále vyhláška například zavádí termín med lesní jako oficiální synonymum pro med medovicový. Aby však mohl být med takto označen, musí splňovat limit pro elektrickou vodivost. Legislativa zároveň počítá s přechodným obdobím, které má zajistit plynulý přechod na nová pravidla. Med, který byl uveden na trh nebo označen etiketou ještě před 14. červnem podle starých pravidel, může být takto doprodán. Za krajskou veterinární zprávu pro Jihomoravský kraj Tereza Kolárová.
0: A my děkujeme za informace.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
7: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Blíží se 8. hodina raní, na Krokodýlu si užíváte Coldplay a teď se také dozvíte, co je nového. Míša je tu se zprávami.
1: Pěkné ráno, v centru Brna probíhají oslavy dožínek, tak i o tom podrobně za malou chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8. hodině na Krokodýlu Celeste Buckingham. Neil Diamond a Two Friends. Hrajeme i české hity, třeba kapelu Miraj. Život je fajn, tak si ho užívejte ve společnosti Krokodýla. V 8 pro vás máme předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Po ránu obloha jasná, během dopoledne postupně polojasno, odpoledne může být přechodně až oblačno a večer pak bude zase oblačnost ubývat. Dnešní odpolední teploty příjemné 22 až 25 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné nedělní ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na náměstí Svobody začala další akce ze seriálu Slavnosti Brno. Dožínky jsou znamením oslav sklizně, tradičního řemesla a hojnosti. Nabízejí nejrůznější hudební vystoupení, folklorní soubory, tvořivé výtvarné dílny pro děti a nechybí ani ukázky tradičních řemesel, třeba stloukání másla. Dožínky v centru města potrvají až do neděle 30. srpna. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Nejkritičtější je situace v chráněné přírodní rezervaci Deliblatska Peščara. Srbsko kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc. Švédská policie vyšetřuje, zda byl 18-letý muž, který v pátek zaútočil mečem na studenty na švédské střední škole, zapojený do internetových komunit propagujících školní násilí. Útočník zabil 17-letou dívku a vážně zranil dva chlapce. Následně byl zadržen policií. Prokuratura včera nařídila umístění útočníka do vazby. A ještě sport. České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková získaly v Cincinnati titul ve čtyřhře. Ve finále porazili 6-1 a 6-2 belgicko-ruskou dvojici Magali Kempenová a Alexandra Panovová. 21-letá Nosková získala druhý deblový titul. 28-letá Bousková ve čtyřhře zvítězila na okruhu WTA po sedmé.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Nehoda na Brněnsku mezi Veverskou Bytýskou a Ostrovačicemi u odbočky na Veverské Knínice. Tam havarovalo osobní auto, průjezdné je to s opatrností kyvadlově. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl cestovatel po 8. hodině přinese tip na výlet. Tentokrát se vydá na jednu voňavou farmu a pokud ji poznáte, tak pro vás máme dvě víkendové permanentky na světovou sérii v beach volejbalu. Tak počkejte na nápovědy, pak si zavolejte a vyhrávejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co s tou břitvou? Je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Ze Zlatíčky Rádia Krokodýl se tentokrát vydáme do školky v Žabovřeskách, abychom zjistili u našich nejmilejších, nejmenších posluchačů, jak jsou na tom se vztahem k autům. Jestli pak ví, že je potřeba nějaký řidičák. Ptáme se, k čemu vlastně ten řidičák je?
2: Aby se mohlo řídit všechny auta a nákladáky a taky tramvaje a trolejbusy.
3: Kdyby někdo neměl řidičák, tak by ho zatkali poldy.
4: Já nevím.
5: Aby jsme mohli řídit, jinak by nás zastavili policajti.
1: Ano, musíme mít řidičák, abychom mohli řídit auta, tramvaje, i trolejbusy, i autobusy. Jinak nás zatknou. Tak mají v tom jasno, Zlatíčka Rádia Krokodýl, k čemu je řidičák?
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
7: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
8: Rádio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel se vydá na jedno krásné místo a právě teď jsem odblokoval linku k nám do studia 603 103 103, tak se můžete vydat společně s ním. A pokud to místo poznáte, tak pro vás máme dvě víkendové permanentky na světovou sérii v Beach Volley.

0: předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz. Krokodýl cestovatel.
1: Nápověda zněla: u obce Starovičky leží farma, ve které se budete cítit jako ve Francii. Voňavá a voní po květině, které se říká levandule. Takže je jasné, že to je levandulová farma na jižní Moravě. Možná jste o ní slyšeli, nebo jste tam i byli. Určitě jste se tam vyfotili, když jste tam byli. A hlavně byli jste celý provonění. Tak to byla odpověď na naši otázku a možná i tip pro vás, kdybyste přemýšleli nad tím, kam vyrazit k Starovičkám na levandulovou farmu.
0: Radio Krokodýl. Je dobré mít

0: Život je pohoda, život je fajn, zpívají Na krokodýlu, Miráj, 4 minuty před 8:30, ale ne všichni to tak mají a právě těm Rádio Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu, agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Maximální teploty je dnes až 25 stupňů, takže vedra naštěstí nejsou. To znamená, že kdybyste chtěli do brněnské zoo, tak se zas tak moc se nespotíte. A navíc je tam pro vás opět něco nového. Co pro vás chystají, tak to nám prozradí mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Už příští týden 29. srpna v sobotu vás srdečně zvu na Den adoptivních rodičů a parťáků, který je takovým symbolickým rozloučením s letošními prázdninami. Přijít můžou ale úplně všichni, nejen adoptivní rodiče. Čekají vás zajímavá stanoviště, oblíbená komentovaná krmení a setkání, nebo zahájení výstavy a přednáška Davida Hajnala Mongolsko, Země posledních kočovníků a modrého nebe. Do kalendářů si napište i víkend 11. až 13. září, kdy budeme pořádat velkou akci Festival smečky. V areálu zoo pak nově najdete i Pixbox, ze kterého si můžete z naší zoo odnést originální suvenýr v podobě fotografií s našimi zvířaty. Otevřeno pro vás máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně funguje sezónní vstup a jezdí i zoo vláček. Moc se těšíme na vaši návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Taylor Swift na Krokodýlu před 9:00. Máme neděli 23. srpna, jste s Krokodýlem a ve víkendové snídani další zprávy s Míšou.
1: Ano, pěkné dopoledne. V Brně objevili pozůstatky čamrdářství a pokud netušíte, o co jde, tak si počkejte na zprávy.
0: Tak to jsem teda napnutej.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9. ty největší hity z 90. let, jako třeba Enrique Iglesias. Také Britney Spears. A mezi nej 90kami nemůže chybět ani Michael Jackson. Za minutu bude 9 hodin.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna na teploměr ukazuje téměř 17 stupňů, během odpoledne na jihu Moravy 22 až 25 stupňů. K tomu dopoledne jasno, nebo skoro jasno, později odpoledne polojasno a k večeru bude oblačnost opět ubývat.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám příjemnou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Odborníci ze společnosti Archaia Brno odhalili důkazy o umístění takzvaného čamrdářství, tedy neregistrované dílny na výrobu knoflíků. Stalo se tak při výzkumu předcházejícímu stavbě bytového domu v Táborské ulici v Brně Židenicích. Dílna zde zřejmě fungovala na přelomu 19. a 20. století, tedy v době rozmachu textilního průmyslu v Brně. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který zítra projedná vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že změna pravidel zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování peněz. Severovýchod Španělska zasáhly silné deště, voda zaplavila ulice, uvěznila lidi v automobilech a 7 lidí kvůli počasí utrpělo zranění. 3 lidi podle záchranářů zranilo zřícení zdi v přístavu Roda de Bera, který leží asi 75 kilometrů jihozápadně od Barcelony. Mistryně světa na kánoji Tereza Kneblová vyhrála také republikový šampionát vodních slalomářů na přírodní trati na Lipně. Titulu se po 9letém čekání dočkal kánoista Lukáš Rohan. Na kajaku triumfovali Antonie Galušková a Martin Rudorfer.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Pozor, si dávejte za Litomyšlí směrem na Poličku, tam srazilo osobní auto Srnu, tak projíždějte opatrně. A nehoda také mezi Veverskou Bítýskou a Ostrovačicemi u odbočky na Veverské Knínice. Havarovalo osobní auto, průjezdné je to Kyvadlově. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za modrou tum pro vás máme připraveny. Pokud poznáte slovíčka z brněnského Hantecu, už za chvíli vám je nabídneme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Povídej si dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Slovíčka z brněnského Hantecu a zároveň dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou. Uskuteční se 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské v Brně. No a je to fotbalové utkání HC Komety proti Real Top Praha a také proti domácímu SK Jundrov. Bohatý doprovodný program je připraven, vystoupí například kapela Kulomet, také Olga Lounová nebo Děti Ráje. To všechno můžete vidět na vlastní oči. Získat dvě vstupenky právě teď, pokud poznáte slovíčka z brněnského Hantecu, které pro nás připravil tradičně náš specialista Honza Ženek Hlaváček. Žanku, tak co to bude?
2: Zdar jak svině skoro sníkalosti. Dneska vám hoknu do placu dotazník, co to znamená plechové hašiš.
1: Plechové hašiš, tak si zavolejte k nám do studia Krokodýla 603 103 103. Jakmile se dovoláte, odpovíte správně, tak pro vás máme dvě vstupenky. Můžete se zúčastnit charitativní akce Kopeme za Modrou. Tak zavoláte si, je to tu pro vás připraveno, plechové hašiš. Není to úplně jednoduché, ale myslím si, že byste na to mohli přijít třeba i s nějakou nápovědou. Co tomu říkáte vy v ulicích Brna?
3: Elektronická cigareta.
4: Minimax.
3: Pečená buchta.
5: Tak plechovej hasič.
1: Plechový hasič to není, plechový hašiš je něco jiného. Ani jedna správná nápověda, alespoň se nám podařilo vyloučit, co by to tedy nemělo být, plechový hašiš. A pak už možná tipnete správně, že je to, Žanku, no, zeptáme se na linku. Halo, tady Martin.
6: Dobrý den, tady je Trávníček.
1: Dobrý den. Odkud?
6: Já jsem
1: Volám
6: z Brna, bydlím v Brně, ale jinak jsem teďka jako na Saloupce v Kuřimi.
1: No tak to máte krásné. A co to je teda, je ten plechový hašiš?
6: A plechový hašiš to je takzvaně dechovka.
1: Žanek nám to potvrdí, je to tak?
2: No jestli jste chodili na zábavy, tak vomejte, že zvlášť na vesnici vaří plechový hašiš, neboli hraje dechovka.
1: Ano, dechovka, správná odpověď. Chodil jste na zábavy, znáte to ze zábav?
6: Na zábavy jo, ale ne na dechovku.
1: Chápu. Tak každopádně jsme obohaceni plechové hašiš dechovka a vy získáváte dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou. Vydržte na lince, abych si vás mohl zapsat.
6: Ano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9.

0: Z jedna koupaliště Královo pole Křižíkova, což je oblíbené letní koupaliště, které nabízí velké bazény, prostor pro plavání i dovádění ve vodě a zázemí pro rodiny s dětmi. Nechybí tady travnaté plochy, kde můžete pěkně si natáhnout deku a užít si letní pohodičku.
1: A pokud máte rádi přírodní koupání, tak můžete vyrazit na biotop Brno Jih. Voda se tam čistí přírodní cestou bez klasické bazénové chemie. Kolem jsou travnaté plochy na relax a zahrát si tam můžete samozřejmě i beach volejbal. Tak si užijte vodní radovánky s krokodýlem. Máme 5 minut po 9:45 na krokodýlu, už za chvíli další nejdevadesátkové hity.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog. A klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
11: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
12: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
13: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: o půl desáté posloucháte Krokodýla, který vám hraje ty největší hity z 90. let. Už za chvilku další nejdevadesátkové hity budou R.E.M. anebo třeba Luna, ale ještě předtím si poslechněte, komu tento týden Krokodýl pomáhá. Pokud to někom víte, i vy nám můžete napsat na adresu pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.
5: Rádio Krokodýl.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
6: Jmenuji se Zdeněk Matějka, jsem starostou obce Nový Přerov a máme vydané opatření obecné povahy, zákaz používání pitné vody z vodovodu pro potřebu zalévání a mytí automobilů, napouštění bazénů a můžeme používat vodu pouze pro osobní potřebu a hygienickým účelům.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.
5: Rádio Krokodýl.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Jestli pak si pamatujete svůj první školní den, kdy jste celý rozechvělí šli do první třídy. Já myslím, že to jsou okamžiky, na které se nezapomíná. I já, a to si toho pamatuju málo, si pamatuju, když jsem byl prvňáčkem, úplně vnímám tu atmosféru a to, jak to všechno vypadalo. No a kdybyste to chtěli zažít ještě zajímavější a ve větším, tak se můžete stát prvňáčkem Rádia Krokodýl. A my vám připravíme den, na který váš prvňáček jen tak nezapomene. Dostane výbavičko do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odvezeme do školy. Naše krokohlídka s ním vyrazí a stačí, když nám napíšete na studio@krokodil.cz jméno prvňáčka a odkud je a hlavně krátký příběh o tom, čím je výjimečný, na co se do školy nejvíc těší a proč by naše krokohlídka měla doprovodit do školy právě jeho. Napište telefonní kontakt, jméno, no a pošlete to na studio@krokodil.cz. Vybereme prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme.
0: Radio Krokodýl.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
4: That's Helen Doran English.
3: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
4: Come and join us!
3: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
6: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
8: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
0: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na Rádio Krokodýl.

0: Carlos Santana, Maria Maria, před 10. hodinou. Celou hodinku jsme si užívali a přenesli jsme se do atmosféry 90. let s těmi největšími hity z 90. let a teď zpět do současnosti. Míša prozradí, co nového.
1: Je to tak, pěkné dopoledne. Včerejší zápas SK Artisu a AC Sparty v Brně hlídali policisté. Jak dopadl, tak o tom více za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině další hity Shakira. Ace of Base. A také Marek Ztracený se svojí omluvenkou.
5: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělej se s tebou na půl.
0: 10 hodin se podíváme i na to, jaké nás dnes čeká počasí a jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dopoledne skoro jasno, odpoledne postupně polojasno až oblačno a k večeru pak oblačnost bude ubývat a odpolední teploty příjemných 22 až 25 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Včerejší zápas SK Artisu a AC Sparty pečlivě hlídali policisté. V průběhu druhého poločasu odpálili v sektoru domácích fanoušci pyrotechniku. Utkání se ale jinak obešlo bez incidentů. Bezpečnostní opatření pokračovala i po skončení utkání. Na veřejný pořádek na stadionu a v jeho okolí dohlíželi téměř 300 policistů a strážníků. Sparta nakonec porazila Artis 4-0.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
1: Křižanov na Žďársku se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů, do kterých bude vháněná čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude i další výzkum. Vatikán plánuje investovat zhruba 100 milionů eur do výstavby agrovoltaické elektrárny, která by již za 2 roky mohla zásobovat tento nejmenší stát světa elektřinou. Měla by patřit mezi největší svého druhu v Itálii. Elektrárna by měla stát v oblasti Santa Maria di Galleria, ležící na severozápadním okraji Říma. Organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitele už má drtivá většina lístků, které byly v prvních 2 vlnách k dispozici. Další vlnu veřejného prodeje už letos pořadatelé neplánují.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a pokud jedete z Dolních Louček směrem na Předklášteří, tak právě před Předkláštěřím bourala 3 osobní auta. Policie by měla být na místě, projíždí se Kyvadlově, tak jeďte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na rádiu.

0: Krokodýl cestovatel zanedlouho vyrazí s typem na výlet na jeden zámek, barokní zámek, který leží na Hodonínsku. A pokud ho poznáte, máme pro vás dvě víkendové permanentky na světovou sérii beach volejbalu. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Přemýšlíte nad tím, jak si užít dnešní nedělní den, tak pro vás máme tipy, abyste si to mohli ozvláštnit a zažít něco zajímavého. Třeba když vyrazíte na náměstí Svobody, tam se stále ještě konají dožínky. Cymbálová muzika, výtvarné díly nebo ukázky tradičních řemesel, to je tam připraveno pro vás i dnes. Pokračuje mistrovství Evropy ve volejbale žen. Na výstavišti dnes můžete zafandit. Od 16 hodin budou hrát, řekněme, s Bulharskem a od 19 naše volejbalistky nastoupí proti Srbsku. Probíhá také festival česko-ukrajinského přátelství Brno buď láska. Koncerty, divadlo, výstavy, filmy, stand-upy, tradiční jarmark v kině Art, v centrum Kolaps, tak nebo také v Káznici na Cejlu, v Melotce a na dalších místech. Dnes například můžete vyrazit na Moravské náměstí, kde bude jarmark od 10. až do 22. hodiny, a nebo můžete vyrazit do Káznice, kde se bude konat v 16 hodin představení domů. Tak to je program festivalu Brno buď láska. Tradiční hudební open air festival klasický hudby dnes bude končit na Špilberku. Můžete vyrazit na monumentální kantátu Carmina Burana. No a pokračuje i oblíbený festival pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Najdete je dnes v Björnsonově sadu anebo v parku na Moravském náměstí.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. Krokodýl.

0: Krokodýl cestovatel se vydává na další výlet a vy můžete společně s ním 603 103 103. V linku jsem právě uvolnil a když poznáte zámek, který vám představím, tak pro vás máme dvě víkendové permanentky na světovou sérii v beach volejbalu. 29. a 30. srpna Sokolské koupaliště, beach volejbal a vy můžete být u toho, pokud teď vyrazíte na barokní zámek, který leží ve stejnojmenné obci na Hodonínsku. Samozřejmě název té obce a toho zámku budu chtít vědět. Je tam kromě krás také proslulá francouzská zahrada. V areálu je možné si na procházku zahradou a nádvořími vypůjčit repliky barokních, rokokových a romantických šatů, které jsou zhotovovány přímo v zámecké šicí dílně a v roce 2019 se tam natáčel film Poslední aristokratka režiséra Jiřího Vědělka podle knižní předlohy zdejšího kastelána Evžena Bočka. Tak kde pak Evžen Boček dělá kastelána? Haló, tady Martin.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, dopak se dovolal?
1: Tady zase Mirek, opětovně.
0: Mirku, tak já vás zdravím. Víte, který ten zámek mám na mysli?
1: Já si myslím, že by to mělo být Milotice.
0: Myslíte si to naprosto správně. Byl jste tam někdy?
1: Byli jsme tam jednou, ale to už nějaký ten roček zpátky a... Takže moc hezký zámeček.
0: Moc hezký zámeček, barokní, krásný, skutečně stojí za návštěvu, tak třeba jsme někomu teď dali inspiraci, aby mohl vyrazit na výlet a vy získáváte dvě víkendové permanentky na beach volejbal v Brně. Gratulujeme.
1: Ano, já taky moc děkuju, že nás se těší, takže si to užijem.
0: Ano, mějte se krásně, naslyšenou a vydržte na lince.
1: Vy taky, děkujem, naschledanou.
2: Radio Krokodýl.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
2: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál.

0: 25% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: minuty před půl jedenáctou na krokodýlu Eňa. Další hity už za chvíli chystáme Katy Perry, bude také Rick Astley a také se podíváme na to, komu Rádio Krokodýl pomáhá. Víte o někom, komu bychom mohli pomoci? Tak nám napište pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Jsou tu krokodýlí zvuky a já jsem právě teď odblokoval linku 603 103 103. Je volná, tak si můžete zavolat a zkusit své štěstí typovat krokodýlí zvuk a vyhrát 117 250 korun. To je částka, která je tu pro vás připravena. Už jsme vám rozdali téměř 3 miliony a teď tedy 117 250 korun. Kdo to zvládl nejrychleji? Haló, tady Martin.
2: Tam zdarec, tady Pepa z Komeců.
1: Zdravím. Zdravím, Pepo. Gratulace veliká, dovolal jsi jako první. Dobrý, ne?
2: No, výborný, to potěší.
1: Takže první krok si udělal, teď je důležitý druhý krok. Poznat krokodýlí zvuk. Dobře poslouchej. Máš nějakou představu, co by to mohlo být?
2: Mám tři představy.
1: No tak.
2: Tak to vemu tu první, jo?
1: Jasně.
2: Kterou vyzkoušíme. Je to, připadá mi to jako, kdybych volil na starší automatické pračce ty programy, jako jo, tím paketákem.
1: Aha, takže navolení programů na starší automatické pračce.
2: Tak, jo.
1: Tady je odpověď arbitra. 117 250 korun. Aj, bohužel. Mrzí mě to, nedá se nic dělat. Dobře, že máš ještě další tipy. Můžeš zkusit štěstí příště. Částka se zvyšuje. Krásnou neděli, ahoj.
2: Tobě taky, díky, ahoj.
3: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte. Skonto na
8: bytech. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Schulz na Krokodýlu před 11. hodinou nedělní dopoledne s datem 23. srpna a Míša, která v 11 prozradí, co je nového.
1: Pěkné dopoledne, sedadla z bývalého divadla Volka Polívky se přesouvají a kam, tak to prozradím za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A já prozradím, že po 11. ovládnete náš éter. Budeme hrát hity na vaše přání na lince 603 103 103 si celou hodinku. Budete moci vybírat.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní obloha skoro jasná, během odpoledne postupně polojasná, může být přechodně až oblačno a k večeru bude oblačnost ubývat. Odpolední teploty 22 až 25 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné nedělní dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sedadla z původního hlediště divadla Volka Polívky se přesouvají do Industry v Brně Židenicích. Divadlo se z budovy před 3 lety muselo přesunout kvůli porušené železobetonové konstrukci. Křesla teď nabídlo za odvoz. Dům musí vyklidit do konce října. Následně ho město plánuje staticky zajistit. Poslanci se budou příští týden znovu zabývat spornou novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Schůze začne v úterý dopoledne. Návrh programu zahrnuje také čtveřici předloh v závěrečném schvalování. Jde mimo jiné o návrh zákona s digitalizací povolování pobytu cizinců a o novelu snižující státní náhradu České poště. Poslanecké jednání bude pokračovat i v dalších dnech. Lidé v Anglii, kteří potřebují okamžitou péči v souvislosti s psychickými problémy, budou mít v blízkosti svého bydliště přístup ke specializovaným centrům bez nutnosti předchozího objednání. Slibuje to vláda, která představila plány na vytvoření sítě bezmála 200 komunitních center a pohotovostí pro duševní zdraví do roku 2029. V Anglii se s psychickými problémy potýká každý pátý člověk a tisíce lidí se v krizových situacích obracejí na pohotovost, protože jinde pomoc nenajdou. A jdeme na sport. České basketbalistky vyhrály v přípravném utkání v Istanbulu nad domácím Tureckem 77-76 a připsali si vítězství i ve třetím testu na zářijovém mistrovství světa v Berlíně. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové od úvodu vedly. Nejlepší střelkyní vítězek byla z 19 body Julie Pospíšilová.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Před Klášteřím směrem z Dolních Louček, havárka 3 osobáků, projíždí se Kyvadlově a nehoda také na D1. 196. kilometr směrem na Prahu, tam bourla 2 osobní auta, tvoří se tam kolona, podle našich informací je zhruba mezi 195. až 187. kilometrem D1 ve směru na Prahu, tak se zdržíte, no možná i kolem půl hodinky. Šťastnou cestu, pevné nervy a pokud máte další informace, tak nám zavolejte, my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 11. hodině startují hity na vaše přání. Linka 603 103 103 je vám k dispozici a první zahrajeme všem Sandrám k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší přejeme.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Hezké nedělní dopoledne, jste s Krokodýlem, je krátce po 11. a Jason Derulo odstartoval hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. No a na lince 603 103 103 si můžete nechat zahrát i váš oblíbený hit. Já jsem Milan Krobot, no a až do dnešního pravého poledne budu hrát podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: No a na telefonu už by měl být Kuba. Kubo, ahoj.
2: Dobrý den.
0: Tak Kubo, co si dáme, komu to pošleš?
2: Poslouchej to mému mladšímu bratrovi, který je dneska doma s mou maminkou, a bylo by to prosím od Kabátu Budlaci.
0: Dobře, tak jo, už ti tam hrajem, užij si to, zdravíme tebe, taky brášku. Mějte hezkou neděli a čau.
2: A čau.
0: 603 103 103, to je telefon sem k nám do studia, hrajeme podle vás.

0: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu už teď zdravíme taky 99.1 FM frekvenci do Břeclavy. Kdo pak tam?
1: Ahoj, Hanka.
0: Ahoj, Hani, tak co dáme, komu to pošleš?
1: Prosím tě, já bych to poslala všem, co si užívají konec léta, všem rodičům, dětem a bude to od Squeezer Svítky, si prosím.
0: Tak jo, jdeme na to, zdravíme tě do Břeclavy, jak si užíváš neděli mimochodem?
1: Užívám si tak jako normálně, pracovně, trošku nějaké pochůzky po obchodech a tak jako normálně.
0: Ať ti to utíká a ať si to užiješ. Squeezer už ti tam hrajem. Ahoj.

0: No a v hitech na vaše přání na Krokodýlu už připraven taky John Newman. No a zdravíme do Moravských Bránic. Evi, ahoj.
1: Ahoj, Milane.
0: Tak komu to necháš zahrát?
1: Nechám to zahrát vnukovi Radimovi. Příští úterý má svátek. Takže teďka už to nechám zahrát, protože nebudu na příjmu v úterý. A do Moravského Krumlova, no, říkala jsem.
0: Tak jo, tak my vás...
1: A jinak čím radím, no, kteří budou slavý svátek.
0: Jasně, přejeme všechno nejlepší, zdravíme tebe, Evičko, užij si to a John Newman už ti tam hraje, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj, děkuji.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

0: na přání.
1: John Newman v hitech na vaše přání. No a koho pak tam máme tentokrát na lince?
2: Ahojky, ahojky, tady je, moje jméno je Marek Brada, z obce je u Znojma a já bych chtěl nechat zahrát baseballovou taneční pecku, protože 11., 12., 13. je zemské vinobraní, tak už se moc těším, tak kdybych vás tak viděl, tak bychom si dali burčáček.
1: Tak snad to vyjde, uvidíme. My tě moc zdravíme, Bad Boys Blue, už ti tam hrajem, užij si to a zdravíme nejen do Znojma, ahoj.

0: Bad Boys Blue tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. Hezké nedělní dopoledne, ať už jste krokodýláci v práci anebo doma jen tak lenošíte, tak doufám, že je to při poslechu Krokodýla. 11 hodin 23 minut k tomu, no a hity za malou chvíli opět na lince 603 103 103 pokračují.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V šesti příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz
2: Radio Krokodýl.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, jsme zpátky. No a na telefonu taky Tom. Tome, ahoj.
2: Ahoj Milane.
1: Rokseťáci jsou připraveni, komu je nechaj zahrát?
2: Tak dneska to bude pro Bohunku Škarohlídovou.
1: A nějaký vzkaz k tomu?
2: No.
1: To jsem tě nachytal, co?
2: No, nachytal mě.
1: Tak jo, tak nebudu tě trápit. Zdravíme Bohunku, zdravíme taky tebe, Rokseťáky, už vám tam hrajem, tak si to užij. Díky, že jsi s námi, hezkou neděli a měj se krásně. Ahoj.
2: Díky, Milane. Ahoj.

0: hity na psání.
1: No a v hitech na vaše přání už opět míříme na telefonní linku, no a zdravíme tam Pavla do Velkého Meziříčí. Pavle, hezké dopoledne.
2: Zdravím, děkuju moc. Chtěl bych plně zahrát samozřejmě Rádio Krokodýl, který je světový. Chodím s váma spát a ráno se s váma budím. A díky moc za všechno, že mi dáváte tu možnost. A chtěl bych poděkovat těm, co mi řekali hodně pomohli. To byl manžel Ríškovi, Pavel, Bíťa a samozřejmě Hanka a paní Trapáková a všem pečovatelkám od nás pečovatelského ústavu. A díky vám všem, že mě máte rádi a já vás mám rád taky. A chtěl bych zahrát ještě samozřejmě do andílkům všem do Slavkova, do Brna a do Velkého Meziříčí a do Jďáru. Velký Meziříčí mám moc rád, on vás všechny moc rád a přeju vám hodně hezkou neděli. Díky moc.

0: Espresso Macchiato.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: No a v hitech na vaše přání míříme opět na telefonní linku a tentokrát tam bude narozeninové přání. A komu budeme hrát?
3: Ahoj, tady Honza z Březiny a chtěl bych zahrát Aleluja od Leonarda Cohena, protože má krásný narozeniny. Máme už všichni rádi a fandíme, ať ještě nejde s náma. Moc rád. Děkuju moc.
2: Tak jo, jdeme na to. Zdravíme i vás. Užijte díky, si to. Velká gratulace moc. A Leonard Cohen.

0: Leonard Cohen tady u nás na Krokodýlu a haleluja jako narozeninové přání, tak nejen všem oslavencům, ale hrajeme také pro celé Brno a Jižní Moravu.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem. Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
3: That's Helen Doran English.
2: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
3: Come and join us!
2: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
4: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodýl.cz.
5: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu opět míříme na telefonní linku. A koho tam zdravíme?
1: Zdravím taky, tady Martin z Bílovice na Světovou.
0: Zdravíme Martina, co si dáme a komu to pošleš, Marťo?
1: Pošleme to asi všem v Bílovicích na Světovou a všem lidem. A ještě tady mám jednoho. No.
2: Pro maminky a pro tačky.
0: Tak vás moc zdravíme, užijte si to v Bílovicích, hezkou neděli a Ospring už to tam letí pro vás. Užijte si to, ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.
3: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Guten Tag, lieben Glauben.

0: Hity na psání.
1: No a v hitech na vaše přání opět telefonní linka a další volající. Kdo tam?
2: Ahoj, tady Míša.
1: Nazdar Míšo, co dáme, komu to pošleš?
2: Pošlu to všem sestřičkám nebo všem zdravotníkům, hlavně naší kolegyňce Ivuse, která dneska končí. A bude to sestřička s Klamárou. A no. Ať je krásný nedělní den.
1: No a v které nemocnici se ladí krokodýl?
2: V Bílovicích na Svitavou, my jsme dům s pečovatelskou službou.
1: Jo, tak zdravíme do Bílovic, do domu s pečovatelskou službou, ať vám to utíká, ať se daří a hlavně ať to máte v pohodě dneska, holky. Eláni, užijte si to.
2: Děkuji.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Vzdělání. Sestrička s kramárou tady u nás na Krokodýlu krátce před pravým polednem, ale ještě jedno přání na lince 603 103 103 stihneme. No a kdo pak tam?
1: Tady Leona.
0: Nazdar Leonko, holky, si senzační, už ti tam hrajou a komu je necháš zahrát?
1: To bude Rádia Krokodýl, pro všechny do mě znaj a pro mamku.
0: Tak jo, užijte si holky neděli, měj se krásně a holky už vám tam hrajem. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Holky, asi senzační tady u nás na Krokodýlu krátce před pravým polednem. No a ve studiu už taky Míša s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Pěknou neděli české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně čeká další utkání. Podrobnosti přinesu za malý okamžik.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
3: Rádio Krokodýl. Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po pravém poledni David Guetta, Sia. Taky Bon Jovi. Nebo Krištof. Je tu pravé poledne.
7: Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a venku za okny je polojasno, oblačno, aktuálně v centru Brna 22 stupňů Celsia.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám příjemnou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Odborníci ze společnosti Archaia Brno odhalili důkazy o umístění takzvaného čamrdářství, tedy neregistrované dílny na výrobu knoflíků. Stalo se tak při výzkumu předcházejícímu stavbě bytového domu v Táborské ulici v Brně Židenicích. Dílna zde zřejmě fungovala na přelomu 19. a 20. století, tedy v době rozmachu textilního průmyslu v Brně. Zámek v Brtnici získal vzácný dar, 15 historických dechových nástrojů, které nově visí na hlavním schodišti. Sbírku zámku věnoval španělský trumpetista Pedro Bravo, který žije v Mnichově. Mezi nástroji je i více než 100 let stará trubka z období první světové války. Východní Japonsko, včetně oblasti Tokia, dnes ráno postihlo středně silné zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů bylo zraněno nejméně 37 lidí. Tsunami podle úřadů nehrozí. Jde o oblast Japonska, kde k zemětřesením dochází často. Po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. S obhájkyně stříbrných medailí se svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopoulose utkali minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a v Bělehradě jim podlehli 1-3 a 0-3. Zápas začne v 19 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. Kde se zdržíte, tak to je D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu, tam jsme měli totiž dopravní nehodu dvou osobních vozidel. Nehoda se tam stále došetřuje, no a díky tomu tam auta popojíždí a v tuhle chvíli je tam zdržení zhruba asi okolo půl hodiny. No a kolona by měla vést až k exitu, když se na to dívám, Popůvky, tak pozor na to, šťastnou cestu, pevné nervy a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Je krátce po pravém polední, hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu z krokodýla přeje Milan Krobot. No a pokud byste s námi chtěli vyrazit na světovou sérii v beach volejbale tady u nás v Brně, tak si na to počkejte, budeme opět nadělovat vstupenky. Do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: který se nachází na území Bítova, asi 8 kilometrů severozápadně od městy Severanov nad Dyjí v okrese Znojmo. Jinak hrad stojí na vysoké skále u řeky Dyje, nedaleko ústí Želetavky. Říční údolí pod hradem je z části zatopeno Vranovskou přehradou. No a tenhle hrad je nazván podle německého původu. Tak uvidíme schválně, zdali uhodnete, o jaký hrad se tady u nás na Jižní Moravě jedná. Mimochodem v roce 2008 byl hrad v jedné anketě čtenářů vybrán jako nejromantičtější místo na Jižní Moravě. No, 600 300 303, to je telefon sem k nám do studia. No a v případě, že mi správně odpovíte, tak tu pro vás mám dvě víkendové pernamentky na svět sérii v beach volejbalu v Brně. Jde o utkání žen, které se uskuteční 29. až 30. srpna na Sokolském koupališti v Brně. Tak krokodýláci, jdeme na to. Kdo tam? Tak, tady nám někdo vypadl, zkusíme další pokus. 603 103 103, telefon sem k nám do studia, a připomínám, že hádáme, nebo hádáte název zříceniny Lichtenburského hradu. Krokodýl, kdo tam? Tak, tady nám to taky někdo položil, tak zkusíme do třetice. 603 103 103, telefon sem k nám do studia. No a v případě vaše správné odpovědi jsou lístky vaše. Krokodýl, kdo tam?
1: Ahoj, tady Radek.
0: Nazdar, Radku, já tě zdravím. Odkud nám voláš, prozrať?
1: Z Brna.
0: Výborně, a věděl by si, jaký pak hrad hledáme?
1: No, jestli to není zřícenina hradu Kornštejn.
0: Jasně, přesně tak, velká gratulace, správná odpověď. No a lístky na světovou sérii v beach volejbale jsou tvoje, co ty na to?
1: Super, děkuju moc.
0: Tak vydrž mi prosím tě na lince, užívej prozatím neděla, měj se krásně, ahoj.
1: Taky ahoj, díky moc.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna, Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti, Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
3: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Pustíme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Loma Bailando, 12 hodin 32 minut k tomu. Zdravíme nejen Brno, ale taky celou Jižní Moravu a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu. No a před námi další hity Shepard, Eva Farná a nebo také Miraj. Ale ještě předtím si jdeme poslechnout, komu na Krokodýlu pomáháme tento týden.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Jej, krokodýláci, už se to blíží, už se to pomaličku blíží a ten první školní den pomaličku klepe na dveře. No, každopádně i letos má Krokodýl pro vás super výzvu, protože hledá prvňáčka Rádia Krokodýl. No a ten váš prvňáček zažije den, na který opravdu nezapomene. Dostane výbavičku nejen do školy, ale taky dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou a s plnou parádou ho odveze naše krokohlídka. No a pokud byste chtěli i vy toho vašeho prvňáčka přihlásit, tak je to jednoduché, stačí nám napsat sem e-mail do studia na studio@krokodil.cz, kam uvedete jméno prvňáčka, taky odkud je, krátký příběh o něm, čím je výjimečný, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. Nezapomeňte samozřejmě na telefonní kontakt, no a pak už čekejte jenom na telefon z krokodýla, protože ten vybere toho prvňáčka, jehož příběh nás nejvíce zaujme. Tak držíme palce a vypište studio@krokodil.cz. My se totiž na toho vašeho prvňáčka moc těšíme.
0: Prvňáček Rádia Krokodýl. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Veronika Blanářová, jsem starostkou obce Milovice. Jsme přímo pod Palavou a samozřejmě bojujeme se suchem a velmi bojujeme. Za posledních asi 5 let se nám podařilo vysadit nějakých 150 stromů a do toho samozřejmě Milovice disponují poměrně slušnou sítí stromů, takže v tu chvíli se to snažíme oživit, zrevitalizovat a aby se takhle všechna voda dala využít nejenom pro vinaře, ale samozřejmě pro lidi tady na běžné potraviny si mohli vypěstovat doma brambory a podobně tomu.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.
3: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Golding tady u nás na Krokodýlu krátce před 13. No a ve studiu taky Míša Rotrová se zprávami. A o čem budou?
1: Pěknou neděli. Kometu dnes čeká další utkání. Podrobnosti za malý okamžik.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Top 50. Každou sobotu od 18. do 21. hodiny vám představíme 50 největších hitů vás, posluchačů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát. Oficiální hitparáda pro Brno a celou Moravu. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na nejposlouchanějším rádiu v Brně a širokém okolí. Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po 13. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Taylor Swift. Přidáme Eltona Johna. A budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dáme si činasky.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď už ale taky vyrážíme pohledem na počasí. V centru Brna nám vykouklo sluníčko, aktuální teplota 24 stupňů Celsia. Jinak meteorologové předpověděli polojasno, přechodně oblačno. K večeru bude částečně ubývat oblačnosti. Jinak se dívám, jak to vypadá s teplotou na Vysočině. Tam je podstatně chladněji. Aktuálně je tam teplota okolo 20 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Příjemný nedělní den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nový život získává ikonická kavárna Era v brněnských Černých polích. Přestože je už téměř půl roku zavřená, uvnitř i navenek se prostory proměňují. Další éru podniku zahájí nový provozovatel v příštích dnech. Ze studie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity vyplývá, že moderní počítačové hry mohou podpořit sociální interakce mezi dospívajícími. Účinky hraní ale nejsou univerzálně kladné, liší se totiž podle pohlaví. Zatímco chlapci často s interakcí těží, dívky mohou zažívat vyšší míru osamělosti a depresivní nálady. Výzkumníci se zaměřili specificky na hry, které mají výrazný potenciál pro spolupráci a vytváření sociálních vazeb. Umožňují například společnou hru, komunikaci prostřednictvím textového či hlasového chatu nebo vytváření skupin a klanů. Vědci zkoumali, jak sociální hraní souvisí s osamělostí a depresivní náladou mezi dospívajícími. Vatikán plánuje investovat zhruba 100 milionů eur do výstavby agrovoltaické elektrárny, která by už za 2 roky mohla zásobovat tento nejmenší stát světa elektřinou. Měla by patřit mezi největší svého druhu v Itálii. Kometa pokračuje v přípravě na novou sezónu. Po 2 letech ji čeká opět italské intermezzo v Dolomitech. Dnes se znovu potká s Cugem. Finále startuje ve 20 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnici, víme, jak se jezdí, no a co se týče Brna, tak Brnem projedete bez větších problémů, bohužel zapeklitá je stále dálnice D1, pokud jedete v okolí Brna, tak počítejte, že se tady popojíždí zdržení zhruba asi do 10 minut, no a vy, co vyrážíte z Brna ve směru na Prahu, tak jedno zdržení vás čeká u exitu Kývalka, tam je zdržení okolo 10 minut, no a další zdržení je za exitem 178 Ostrovačice. Zdržení je tam z toho důvodu, že nám tam bouralo osobní auto s dodávkou, blokují tam jízdní pruh, tak tam dávejte pozor a počítejte se zdržením. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: I po 13. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krobot, pevné nervy za volant vám všem a hlavně šťastnou cestu a dobře dojeďte. Za malou chvíli už taky naše zlatíčka krokodýla, kterých jsme se ptali, proč máme pupí.
1: Kdyby jsme neměli pupeční šňůru, tak by jsme nemohli jíst.
0: Více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity krokodýla.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu už teď je taky naši nejmenší naše zlatíčka, kterých jsme se tentokrát ptali na to, k čemu pak máme pupík.

0: mě to tam zarostlo.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naše zlatíčka, když jsme vyrazili do školky v Krpoli, kde jsme se ptali našich nejmenších, proč pak máme pupík. Tak krokodýláci, pokud náhodou máte nějaký ten rodinný přírůstek, tak si to užijte plnými doušky, ať se vám daří, ať jste plní zdraví, pohody, štěstí a ať se vám hlavně daří a užíváte si odpoledne. Z krokodýla další je 13 hodin 20 minut k tomu.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
3: Radio Krokodýl.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
8: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
7: Objevte zapomenuté životy a místa.
8: Více informací na štetl.cz.
9: Největší muzikálová událost na Moravě.

0: nepřetržitým provozem. Skonto nabité.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Je dobré mít se na koho spolehnout.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krištof Dominika Alagia tady u nás na Krokodýlu, půlnoční říh, 13 hodin, 30 minut k tomu, no a před námi další hity Michel Telo, také Christina Aguilera, no a v tuhle chvíli už z Krokodýla zdravíme taky do Výškova, kde nás ladíte na 102,6 FM. Centrum Výškova se totiž v horkých dnech dočkalo osvěžení na Masarykově náměstí, tam přibyly dvě konstrukce, které rozprašují jemnou vodní mlhu a lidem tak pomáhají ulevit od parného počasí. Tak zdravíme nejen do Výškova, kam posíláme další hity.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu krokodýláci, další soutěžní kolo, no a v banku aktuálně 117 300 korun za odhalení našeho krokodýlího zvuku. 603 103 103, to je telefon sem k nám do studia, který jsem odblokoval právě teď. No a uvidíme, kdo pak se k nám dovolá jako první. Jdeme na telefon, krokodýl, kdo tam? Tak tady to nikdo nevydržel, zkusíme druhý pokus, 603, 103, 103, krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, Petr.
1: Nazdar, Petře, tak jdeme na to. Zvuk už jistě určitě dobře znáš.
2: Ano.
1: Co myslíš, že by to mohlo být?
2: Můj tip jsou pouta nasazení.
1: Nasazení pout, dobře. Ano. Podle tebe tedy nasazování pout zní takto. No a uvidíme, co na to náš arbitr. 117 300 korun ve hře. Není to správný tip. Nevadí.
2: Dobrá.
1: Ať se daří, měj se krásně,
2: děkuji,
1: ahoj.
2: Děkuji,
1: tak další tip krokodýláci za námi, ani tentokrát to nedopadlo. Navýšujeme náš krokodýlí bank, dnes rozhodně ještě soutěžit budeme. No a vy si opět počkejte na výzvu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Utrápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
1: Se jmenuji Honza Šmitmátor a jsem tiskovým mluvčím města Mikulova. Co se týče boje s aktuálním suchem, tak v našem městě platí zákaz používání vody z vodovodního řadu na zalévání zeleně, na mýtí aut. Kromě toho my máme nějaké zásoby vody ze studní a tu v současné době používáme na zalévání zeleně.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dealera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.

0: ty kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Radio Gaga, Queen tady u nás na Krokodýlu krátce před 14. hodinou, no a ve studiu opět Míša s dalšími zprávami.
1: Pěknou neděli české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně čeká další utkání. Podrobnosti přinesu za malý okamžik.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
5: Radio Krokodýl.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po 14. hit za hitem z Krokodýla Katy Perry. Dáme si Venga Boys.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Naštěstí léto ještě není pryč. Aktuálně v centru Brna sluníčko 25,5 stupně Celsia, jinak oblačná obloha, polojasno, hlavně na Vysočině, no a teploty na Vysočině okolo 20 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji vám příjemnou neděli.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Odborníci ze společnosti Archaia Brno odhalili důkazy o umístění takzvaného čamrdářství, tedy neregistrované dílny na výrobu knoflíků. Stalo se tak při výzkumu předcházejícímu stavbě bytového domu v Táborské ulici v Brně Židenicích. Dílna zde zřejmě fungovala na přelomu 19. a 20. století, tedy v době rozmachu textilního průmyslu v Brně. Zámek v Brtnici získal vzácný dar, 15 historických dechových nástrojů, které nově visí na hlavním schodišti. Sbírku zámku věnoval španělský trumpetista Pedro Bravo, který žije v Mnichově. Mezi nástroji je i více než 100 let stará trubka z období první světové války. Východní Japonsko, včetně oblasti Tokia, dnes ráno postihlo středně silné zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů bylo zraněno nejméně 37 lidí. Tsunami podle úřadů nehrozí. Jde o oblast Japonska, kde k zemětřesením dochází často. Po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. Z obhájkyně stříbrných medailí se svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopoulose utkali minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a v Bělehradě jim podlehli 1-3 a 0-3. Zápas začne v 19 hodin.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Z Krokodýla zdravíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v tuhle chvíli Brnem projedete bez větších problémů. Dálnice D1 průjezdná taktéž, D2 jakž takž, kde máme ale komplikace, tak to je na trase Uherské Hradiště Brno. U Holubic tam se dořešuje nehoda dvou osobních vozidel, bylo to tam se zraněním, projíždí se jedním jízdním pruhem, tak pozor na to. No a jdeme se podívat ještě taky na Žďársko, a to na cestě ze Žďáru nad Sázavou do Velké Bíteše před Skleným nad Oslavou. Tady havarovala dvě osobní auta. I tady buďte opatrní. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je krátce po 14. hodině, užíváte si nedělní odpoledne ve společnosti Krokodýla. Milan Krobot stále s vámi, no a za malou chvíli budu opět nadělovat pernamentky na světovou sérii v beach volejbalu tady u nás v Brně. Tak si na to počkejte, bude to víkend speciál, no a do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?
3: I know it's a better world for them. I think they can make it a better place.

0: cestovatel.
1: V dalším soutěžním kole Krokodil cestovatel vyrážíme na jižní Moravu a to do jedné obce, kterou budeme hádat, protože tam najdete jeden z mála dochovaných větrných mlýnů, takzvaného holandského typu. No a tento mlýn byl postaven v roce 1842. Více než 100 let sloužil zemědělcům z celého okolí. No a jeho činnost ustala v roce 1946. Nyní je exponátem Technického muzea v Brně. No a vedle mlýna stojí obytné hospodářské budovy s expozicí horňáckého bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století. Jinak v červenci se v prostorách téhle památky konají tradiční národopisné horňácké slavnosti. No a nás zajímá, krokodýláci, jak se tato obec jmenuje. 603-103-103 je telefon sem k nám do studia. No a v případě vaší správné odpovědi mám tu pro vás opět dvě víkendové pernamentky na světovou sérii v beach volejbalu tady u nás v Brně. Jde o utkání žen, které se uskuteční 29. až 30. srpna na Sokolském koupališti. Krokodýl, kdo tam?
2: Lukáš, dobrý den.
1: Lukáši, my tě zdravíme. Jsi někde na cestách? Tak, teď už se uslyšíme, jsi někde na cestách, slyším.
2: Přesně tak, řídím.
1: Výborně, tak a prozrať konkrétně obec, kterou hledáme, kde se tento mlýn nachází.
2: Je to Bukovanský mlýn?
1: Nehledáme Bukovanský mlýn. Nevadí, díky za tvůj tip, měj se krásně, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
1: Tak krokodýláci, tenhle tip nebyl správný, nevadí, zkusíme další pokus. 603-103-103 a hledáme obec na jižní Moravě, kde se právě tento větrný mlýn nachází. Krokodýl, kdo tam?
3: Dobrý den, tady Valentina.
1: Valentino, my tě zdravíme, slyším, že taky na cestách někde, tak šťastnou cestu. Prosím tě, věděla bys si název obce?
3: Kuželov.
1: Jasně, je to Kuželov, tak velká gratulace, protože právě tobě putují dvě permice na světovou sérii beach volejbale v Brně. Co ty na to?
3: Kvělý, děkuju.
1: Tak vydrž mi prosím na lince, užívej prozatím neděla, měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
0: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz. Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Verve, 14 hodin, téměř 29 minut k tomu, no a před námi další hity Unitu, anebo taky Sabrina Carpenter. Ještě předtím se ale jdeme taky na Krokodýlu podívat, komu pomáháme tento víkend.
1: Krokodýl

0: Rádio, které pomáhá.
1: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
2: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
2: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Ano, krokodýláci, pokud se dnes rozhodnete vydat se ještě osvěžit, mimochodem teď v tuhle chvíli nám vykouklo v Brně opět sluníčko, teplota docela v pohodě, 25 stupňů Celsia, a věřím tomu, že určitě k vodním radovánkám není, vodních radovánek není nikdy dost právě v tomhle parádním počasí, tak pokud byste náhodou chtěli vyrazit přímo sem do centra Brna na Kraví horu, tak tam mají aktuálně teplotu vody 24 stupňů Celsia, tak jako teplotu vzduchu. Jinak obsazenost je tam docela malá, takže tam budete mít koupaliště skoro celé pro sebe. No a otevřeno tam mají dnes až do 21. hodiny. Vy, co byste chtěli vyrazit do, na koupaliště do Králova pole, tak tam vás čekají taktéž parádní velké bazény, prostor pro plavání, dovádění ve vodě, no a taky pro zázemí pro rodiny s dětmi. Nechybí travnaté plochy na nějaké to lenošení či na nějaké hry a užívání si u vody, no a k tomu letní osvěžení. No a přidáme taky Biotop Brno. Jich zdravíme do Komárova, kde máte možnost využít koupání bez chemie, vy co nemáte rádi to klasické. Jinak, co se týče otvírací doby, tak otevřeno tam mají dnes do 20 hodin, no a aktuálně tam hlásí 21 stupňů Celsia vodu, tak se tam parádně osvěžíte. Tak ať už jste krokodýláci vyrazili na nějaké ty jihomoravské koupaliště, či za nějakým přírodním koupáním, tak si to rozhodně užijte. No a my z Krokodýla pošleme k tomu další hity.
0: Krokodýl na koupáku.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Panic at the Disco tady u nás na Krokodýlu krátce před 15. hodinou. No a ve studiu Míša Rotrová s dalšími zprávami, o čem budou.
1: Pěknou neděli. Kam putují sedadla z původního hlediště divadla Bolka Polívky, tak i o tom více za malý okamžik.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po 15. to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Master KG. Nebude chybět ani Lou Bega. A dáme si poetiku. Je tu 15. hodina.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a v centru Brna polojasná obloha, aktuálně téměř 25 stupňů Celsia, no a z Vysočiny nám hlásíte okolo 21.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám příjemnou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sedadla z původního hlediště divadla Bolka Polívky se přesouvají do Industry v Brně Židenicích. Divadlo Bolka Polívky se z budovy před 3 lety muselo přesunout kvůli porušené železobetonové konstrukci. Křesla teď nabídlo za odvoz. Dům musí vyklidit do konce října. Následně ho město plánuje staticky zajistit. Včerejší zápas SK Artisu a AC Sparty pečlivě hlídali policisté. V průběhu druhého poločasu odpálili v sektoru domácích fanoušci pyrotechniku. Utkání se jinak obešlo bez incidentů. Bezpečnostní opatření pokračovala i po skončení utkání. Na veřejný pořádek na stadionu a v jeho okolí dohlíželi téměř 300 policistů a strážníků. Sparta nakonec porazila Artis 4-0. Lidé v Anglii, kteří potřebují okamžitou péči v souvislosti s psychickými problémy, budou mít v blízkosti svého bydliště přístup ke specializovaným centrům bez nutnosti předchozího objednání. Slibuje to vláda, která představila plány na vytvoření sítě bezmála 200 komunitních center a pohotovostí pro duševní zdraví do roku 2029. V Anglii se s psychickými problémy potýká každý pátý člověk. 6 českých reprezentantů, včetně obhájce bronzové medaile a lídra světového žebříčku Matěje Lukeše, se v Číně připravuje na vrchol sezóny mistrovství světa. Program zítra zahájí štafety.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky na silnice všechny řidiče, sledujeme za vás dopravu a víme, jak se jezdí. No a v tuhle chvíli, co se týče Brna, tak projedete bez větších problémů. Možná pozor na výjezdu z Brna, je to na trase z Brna na Pohořelice před sjezdem na Modřice, tam bouralo osobní auto s autobusem. Tvoří se tam kolona, která měří okolo 3 kilometrů, tak hodně trpělivosti a opatrnosti. Jinak, co se týče dálnice D1, tak 140. kilometr za Velkým Meziříčím ve směru na Prahu, tam bourala 3 osobní auta. V tuhle chvíli tam je kolona taktéž okolo 3 kilometrů, tak hodně trpělivosti a pevné nervy. Šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv, a kdybyste i vy narazili na nějakou mimořádnost, tak se ozvěte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: krátce po 15. hodině, Milan Krobot s vámi, no a za mikrofon už se pomaličku, ale jistě chystá Míša Rotrová, která chystá nejen brněnské Hantec, no ale taky spoustu dalších hitů. Tak si to užijte a mějte hezké nedělní odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.

0: přejeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Teď už s námi na Krokodýlu Míša a taky Honza Žanek Hlaváček a společně se jdeme mrknout na brněnský Hantec. Žany, vítej, co jsi pro nás dneska připravil, prozrať?
2: Zdar jak svíňa z krok s ním mládežníci. Gomity, co to znamená pajtlovat mergly?
1: Já si myslím, že tušíme. Brňáci, co říkáte?
3: Čistit schody.
4: Čistit boty.
5: Krást.
6: Žeby platit.
7: Krást.
1: Ano, trošku tam něco správného bylo, ale jak je to kompletně správně?
2: Pajtlovat mergle znamená krást meruňky. Betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A ještě si srovnejme časy 15 hodin 20 minut.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Míša Rotrová. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
9: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
10: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.

pomalu minutku před půl čtvrtou Krištof a obchodník s deštěm a my posíláme pozdrav taky na Hodonínsko, kde nás ladíte na 95,4 FM, konkrétně do Lužic. Sem se po 12 letech vrátilo sochařské sympózium a to v rámci přeshraničního projektu Od modelu k soše. Tvoří tam dvě sochařky z Moravy a dva umělci ze Slovenska a před zraky kolem jdoucích dokončují svá díla. Tak se tam můžete vyrazit podívat i vy.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, blíží se to, blíží konec prázdnin a zároveň začátek nového školního roku. Otázka je, kdo se na něj těší, určitě jsou tací školáci, ale myslím si, že se snad těší alespoň prvňáčci. Ano, první školní den i pro ně se blíží a my pro vás máme naši takovou už tradiční výzvu, že hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. A vítězi, tak tomu připravíme den, na který opravdu jen tak nezapomene. Dostane od nás totiž výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho pěkně s plnou parádou do školy doveze přímo naše krokohlídka. Tak co říkáte, to je opravdu parádní start toho prvního a nového školního roku. A jak se přihlásit, je to jednoduché. Napište nám e-mail na studio@krokodil.cz. Napište jméno prvňáčka a odkud je, nějaký krátký příběh o něm, čím je výjimečný, nebo třeba na co se nejvíc těší do školy a proč by právě jeho měla doprovodit krokohlídka do školy. Taky připište telefonní kontakt na vás. No a my vybereme prvňáčka, jehož příběh nás zaujme úplně nejvíce. Tak tedy držíme pěsti.
0: Radio Krokodýl. Českou republiku trápí sucho. Radio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jsem Jan Grmela, starosta obce Zajíčí a opatření proti suchu nám nařizuje naše ORPčko, takže máme zákaz zalévání zahrad, umývání vozidel a pouštění bazénů. Sucho je takové, že nám v současnosti hynou i 5-6 leté výsadby vinohradů, hynou nám stromy, které jsme vysazovali před 15 lety, a téměř to nejde uzalívat, takže to sucho je opravdu extrémní. Nikdy takové nebylo.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: 16. hodina se nám přibližuje, vy jste s Krokodýlem a za okamžik taky čerstvé zprávy, informace z dopravy a o počasí.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity po čtvrté a na co třeba se můžete těšit? Bude Charlie XCX, Boom Clap. Taky nám zaspívá Cyndi Lauper. A z českých hitů třeba Miraj a jejich Drahokamy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí je dneska velmi příjemné. V centru Brna měříme asi 25 stupňů Celsia, Břeclav hlásí 26, no a pohybuje se nám to tak v rozpětí těch 22 až 26 v rámci jihu Moravy. Pokud byste mířili na Vysočinu, tam je to spíše těch 19 až 21, 22. No a pokud si říkáte, cože zítřejší den, co nás čeká, jaké bude počasí, tak naštěstí opět velmi příjemné, mělo by být polujasno a nejvyšší teploty okolo 25 stupňů Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Příjemný nedělní den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Nový život získává ikonická kavárna Era v brněnských Černých polích. Přestože je už téměř půl roku zavřená, uvnitř i navenek se prostory proměňují. Další éru podniku zahájí nový provozovatel v příštích dnech. Ze studie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity vyplývá, že moderní počítačové hry mohou podpořit sociální interakce mezi dospívajícími. Účinky hraní ale nejsou univerzálně kladné, liší se totiž podle pohlaví. Zatímco chlapci často s interakcí těží, dívky mohou zažívat vyšší míru osamělosti a depresivní nálady. Výzkumníci se zaměřili specificky na hry, které mají výrazný potenciál pro spolupráci a vytváření sociálních vazeb. Umožňují například společnou hru, komunikaci prostřednictvím textového či hlasového chatu nebo vytváření skupin a klanů. Vědci zkoumali, jak sociální hraní souvisí s osamělostí a depresivní náladou mezi dospívajícími. Vatikán plánuje investovat zhruba 100 milionů eur do výstavby agrovoltaické elektrárny, která by už za 2 roky mohla zásobovat tento nejmenší stát světa elektřinou. Měla by patřit mezi největší svého druhu v Itálii. Kometa pokračuje v přípravě na novou sezónu. Po 2 letech ji čeká opět italské intermezzo v Dolomitech. Dnes se znovu potká s Cugem. Finále startuje ve 20 hodin.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace, jak to tedy v tuto chvíli vypadá na jihu Moravy a jak se jezdí. Naštěstí mám celkem dobré zprávy, ovšem stále se nám ještě dořešuje nehoda na D1 na 192. a 5. kilometru ve směru do Brna, kde došlo k nehodě. Je tady ještě i nějaká ta kolona, ale mělo by to být snad brzy v pořádku. Stejně jako na trase z Brna do Pohořelic před sjezdem na Modřice, kde bouralo osobní auto s autobusem. I tady ještě stále kolona, ale na ostatních místech naštěstí bez komplikací, jinde na jihu Moravy nebouráme. Tak ať to tak vydrží, no a pokud jste na cestách a máte nějaké další aktuální informace, tak si to nenechávejte pro sebe a zavolejte nám.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 2 minutky po 16. hodině na Krokodýlu s vámi Míša. Za malou chvíli budeme soutěžit ve víkendu speciál s krokodýlem cestovatelem. No a před námi taky další hity, třeba Avicii a Wake Me Up. A tahle písnička poletí do předklášteří, kam zdraví Mikuláš všechny své skvělé kamarády. Tak se přidáváme a taky máváme do předklášteří.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.

0: Cestovatel.
1: A na krokodýlu teď jdeme soutěžit s krokodýlem cestovatelem. Se vydáváme na jedno moc hezké místo. Pokud uhodnete na jaké, tak tady mám pro vás vstupenky, konkrétně dvě víkendové pernamentky na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční 29. až 30. srpna na Sokolském koupališti v Brně v Níčkách. Tak tedy pojďte, připravte si telefony s číslem 603 103 103. A teď už dobře poslouchejte, protože tady jsou indicie. Hledáme název známého kláštera, který se nachází ve Znojmě. Jedná se o premonstrátský klášter ve znojemské městské části, která se jmenuje tak, jako potom ten klášter. Založen byl roku 1190 a byl jedním z významných klášterů ve střední Evropě a jedním z největších klášterů v České republice, i když celý jeho komplex nebyl nikdy dostavěn. V současnosti se jedná o historickou památku, kterou vlastní město Znojmo. V roce 2017 byl prohlášen Národní kulturní památkou České republiky. A je to místo opravdu s krásnou atmosférou. Dneska si tam koupíte třeba nějaké to dobré víno. Tak tedy 603 103 103 to je místo a číslo, kam teď můžete zavolat a vysoutěžit si své vstupenky. Halo, halo, krokodýl Míša, kdo tam?
2: Ahoj, tady Iveta.
1: Ivetko, krásný den. Kde ladíš krokodýla?
2: Brně z Kohoutovicí.
1: Zdravíme tady Kohoutovice, no a teď už by mě zajímalo, tušíš správnou odpověď?
2: Myslím si, že je to Loutský klášter.
1: Přesně tak, správná odpověď, ano, nachází se v části, městské části Louka a odtud tedy Loutský klášter. Veliká gratulace ke vstupenkám a vydrž mi prosím tě na lince.
2: Děkuji, díky moc.
0: Radio Krokodýl. Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
0: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Minutku po půl páté nám dospívává na Krokodýlu Eva Farná, no a teď už taky více o tom, že jsme i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, šestiletým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

0: Whitney Houston tady na Krokodýlu. I wanna dance with somebody. No a pokud byste chtěli nejenom tančit, ale taky třeba vyhrát peníze na ruku, a to konkrétně 117 350 korun, tak máte šanci právě teď. Stačí jenom uhodnout náš tajemný zvuk. Tipujte a volejte studio 603 103 103. Linku odblokovávám právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A na krokodýlo se jde soutěžit o pořádný balík peněz. V naší soutěži krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky už jsme vám rozdali téměř 3 miliony korun a rozdáváme dál aktuálně v banku už 117 350 korun. A je to částka, kterou můžete získat naprosto jednoduše, když uhodnete náš tajemný krokodýlí zvuk. A zkoušet to bude ten, kdo se mi po výzvě dovolal jako první, tak kdo pak tam? Halo, halo.
2: Dobrý den, tady David, volám z Vysočiny, i když jsem z Brna, ale naladil jsem vás i na Vysočině. Zdravím vás i posluchače.
1: No tak paráda, Davide, tak jsme rádi, že s námi takhle cestujete. Přineslo vám to v tuto chvíli štěstí už minimálně v tom, že jste se dovolal, protože to je do této soutěže taky někdy kumšt. A třeba vám to přinese i to štěstí, že vyhrajete. Těžko říct, kdo ví, moc bych vám to přála, co byste za ty peníze pořídil?
2: No, zrovna rekonstruuju chalupu, takže...
1: Tak to by se hodně hodilo. Tak jo, pojďme si připomenout, jak zní náš zvuk. To je on a teď se s arbitrem ptáme. Davide, co to podle vás je?
2: Já si myslím, že je to otevření a zavření kufru, včetně těch zámků odemčení.
1: Mm-hmm. Dobře tedy, já si myslím, že si to umíme představit. A podle mě by to i jako mohlo být, zní to tak. Ale jestli je to ten náš zvuk, který hledáme, ano nebo ne, tak to rozhodne arbitr. Tak je to zvuk za 117 350 korun, ano nebo ne? Tak bohužel to nebyl vítězný pokřik. Davide, ale nevadí, můžete to zkusit zase někdy příště a zatím přejeme alespoň krásný zbytek neděle a zdravíme na Vysočinu.
2: Taky přeju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na stetl.cz.
7: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Balkán se nám přibližuje. Vy jste s krokodýlem, kde chystám další čerstvé zprávy. Taky se podíváme na silnice a na počasí, ať jste pěkně v obraze.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hit za hitem tady bude i po páté, co třeba... Dáme si Tones and I. Taky pohodové Savage Garden. A nebo pohodu od Kabátů.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska letní, ale takové velmi příjemné, nikterak horké. V centru Brna v tuto chvíli necelých 25 stupňů Celsia. Teplej je třeba v Břeclavi, kde máme 26, směr Vysočina, tam spíš okolo 20, maximálně 22. A co, že zítřejší den, jaké nás čeká počasí? Já bych řekla opět velmi příjemné, polujasno až skoro jasno a nejvyšší teploty 23 až 26.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Přeji vám příjemnou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Odborníci ze společnosti Archaia Brno odhalili důkazy o umístění takzvaného čamrdářství, tedy neregistrované dílny na výrobu knoflíků. Stalo se tak při výzkumu předcházejícímu stavbě bytového domu v Táborské ulici v Brně Židenicích. Dílna zde zřejmě fungovala na přelomu 19. a 20. století, tedy v době rozmachu textilního průmyslu v Brně. Zámek v Brtnici získal vzácný dar, 15 historických dechových nástrojů, které nově visí na hlavním schodišti. Sbírku zámku věnoval španělský trumpetista Pedro Bravo, který žije v Mnichově. Mezi nástroji je i více než 100 let stará trubka z období první světové války. Východní Japonsko, včetně oblasti Tokia, dnes ráno postihlo středně silné zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů bylo zraněno nejméně 37 lidí. Tsunami podle úřadů nehrozí. Jde o oblast Japonska, kde k zemětřesením dochází často. Po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. S obhájkyněmi stříbrných medailí se svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopoulose utkali minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a v Bělehradě jim podlehli 1-3 a 0-3. Zápas začne v 19 hodin.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu. Jak to v tuto chvíli vypadá a jak se jezdí? No, ne úplně ideálně. Začneme tedy v Modřicích v ulici U dálnice, kde na kruhovém objezdu bouralo osobní auto s autobusem. Tady se tedy určitě připravte na zdržení. Stejně jako na D1, kde bourala 3 osobní auta, je to D1 193. kilometr ve směru do Brna. Kolona aktuálně měří přes 2 kilometry a pojďme se podívat ještě na Znojemsko. Tady máme nehodu, 2 osobáky v sobě v Únanovské ulici. Nehoda je to i se zraněním a projíždí se jedním pruhem. Dívám se, že se ještě stále také dořešuje nehoda. No, nehoda na D1, kde máme, alespoň pořád ještě máme informaci o uzavřeném sjezdu na 230. kilometru D1 ve směru na D46, tedy ve směru od Brna do Kroměříže, tam je to po nehodě auta a motorky. Dnes tedy je toho poměrně hodně, jezdíte opatrně a kdybyste měli z cest další informace, tak nám prosím zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Máme 4 minuty po 17. Z Krokodýla vám krásné nedělní odpoledne přeje Míša Rotrová a spolu se mnou za chvíli naše zlatíčka a otázka pro ně, proč musíme dávat pozor na klíšťata?
1: Protože nám bere krev to klíště, potom máme málo krve v těle.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

0: na Krokodýlu Savage Garden a máme 17 hodin a k tomu 23 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky naše malá, milá a rostomilá Zlatíčka. Tentokrát jsme se jich v jedné ze školek zeptali na to, proč, milé děti, musíme dávat pozor na klíšťata.

0: tak když je chytneme a někdo je na ně alergický, tak může i umřít a nejvíc jsou v trávě, kde lidi nejvíc šlapou a kde se nejvíc nevidí.
1: Kdyby nás kousalo, tak bychom umřeli.
2: Ono to kliště by se nám do té rány mohlo vyblít.
3: Tak jste to slyšeli, naši malí odborníci, teda trošku se děsím, protože jednou klíště jsem na to směla, ale naštěstí teda, jak tam říkali, neumřela jsem. Co mi tam udělalo, to je otázka. Tak věřím, že vy snad už žádné moc klíště nechytnete, protože přeci jenom, co si budeme povídat, léto se pomaličku, ale jistě začíná chýlit ke konci, a když ne léto, tak minimálně prázdniny. Tak zdravíme všechna zlatíčka i třeba ta větší školní, kterým už se to začíná pomalu blížit.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
5: Prázdniny, končí škola, volá zlídlo, výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity.

0: Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. Bruno Family

0: si všude zdejší.
1: Na krokodýlu jelen všude zdejší a my teď zdravíme taky do Znojma, kde nás ladíte na 96,2 FM. Odtud dobrá zpráva pro rodiče, Znojmo přispěje dětem na kroužky, rodiny mohou dostat až 2200 korun a žádosti bude možné podávat od 1. října. Nejen do Znojma, teď z krokodýla hrajeme taky třeba share.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A teď už míříme na Krokodýlu taky za brněnskou městskou policií, aby nám řekli, co například brněnští strážníci museli řešit o tomto víkendu tady v Brně. A podrobnosti už má pro nás mluvčí Václav Kadraba.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci se zabývali ženou, která před hlavním nádražím opakovaně vstupovala do vozovky a bránila v jízdě vozidlům. Neuposlechla ani zákonné výzvy, hlídku urážela a protože ohrožovala sebe i řidiče, strážníci ji spoutali. Následně ji za asistence hlídky převezli zdravotníci do nemocnice. Žena je podezřelá z několika přestupků, kterými se budou zabývat úředníci. V noci z pátka na sobotu strážníci vyjížděli k rozrušené 85-leté ženě, která zmáčkla SOS tlačítko. Během větrného počasí se jí rozbila skleněná výplň dveří a hrozilo, že se o střepy poraní. Strážníci jí proto pomohli nebezpečné střepy uklidit a ta jim za jejich ochotu poděkovala. A v neděli dopoledne strážníci vypátrali mladíka, který podle svědka údajně odložil pračku vedle popelnice. Ten přiznal, že o povinnosti odezdat velký elektrospotřebič na určeném místě nevěděl. Hlídka mu vysvětlila, jak správně příště postupovat a případ předala úředníkům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Tolik tedy mluvčí brněnských strážníků Václav Kadraba. My děkujeme za informace. No a za malou chvíli třeba i pro všechny strážníky do služby další krokodýlí hity Cizí zeď anebo Pharrell Williams.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
3: Bošiaková Božena, jsem starostkou obce Jevišovka. V současné době, kdy je opravdu velké sucho, také v naší obci platí omezení užívání pitné vody společnosti VAT Břeclav, která je dodavatelem pitné vody pro naši obec. A to zejména na pouštění bazénu, umývání haut, zalévání. Prostě používat pitnou vodu jenom opravdu k tomu, k čemu je určena a neplýtvat.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
7: That's Helen Doran English.
6: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
7: Come and join us!
6: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
8: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: můj hrad.
1: Tak to byl na Krokodýlu Xindl X, má chata můj hrad. Možná nás právě teď taky ladíte třeba někde na chatě, tak si to užívejte. No a protože 18. hodina se nám blíží, taky čas na další aktuální zprávy, taky na informace ze silnic a řekneme si, jaké nás čeká počasí.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Na jaké další hity se z Krokodýla můžete těšit po 18. Bude třeba spojení Davida Getty s Vims, bude taky Tandy a Tones and I. K tomu přidáme Spin Doctor.
3: Mám prostě od pámbička boj.
1: A zpívat nám bude i Eva Farná.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Jak to vypadá s počasím? No dneska, myslím si, krásně, takový příjemný, teplý letní den, ale nikterak horký v tuto chvíli v centru Brna. Měříme 25 stupňů Celsia, stouplo nám to v Břeclavi, kde je takřka 27, jinak se to pohybuje nejčastěji okolo těch 3 a až 25, pokud byste jeli směr Vysočina, tam je to spíše 20 až 23. Jakýže bude zítřek na jihu Moravy? Polojasný až skoro jasný, s nejvyššími teplotami 23 až 26.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji vám příjemnou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sedadla z původního hlediště divadla Bolka Polívky se přesouvají do Industry v Brně Židenicích. Divadlo Bolka Polívky se z budovy před 3 lety muselo přesunout kvůli porušené železobetonové konstrukci. Křesla teď nabídlo za odvoz. Dům musí vyklidit do konce října. Následně ho město plánuje staticky zajistit. Včerejší zápas SK Artisu a AC Sparty pečlivě hlídali policisté. V průběhu druhého poločasu odpálili v sektoru domácích fanoušci pyrotechniku. Utkání se jinak obešlo bez incidentů. Bezpečnostní opatření pokračovala i po skončení utkání. Na veřejný pořádek na stadionu a v jeho okolí dohlíželi téměř 300 policistů a strážníků. Sparta nakonec porazila Artis 4-0. Lidé v Anglii, kteří potřebují okamžitou péči v souvislosti s psychickými problémy, budou mít v blízkosti svého bydliště přístup ke specializovaným centrům bez nutnosti předchozího objednání. Slibuje to vláda, která představila plány na vytvoření sítě bezmála 200 komunitních center a pohotovostí pro duševní zdraví do roku 2029. V Anglii se s psychickými problémy potýká každý pátý člověk. 6 českých reprezentantů, včetně obhájce bronzové medaile a lídra světového žebříčku Matěje Lukeše, se v Číně připravuje na vrchol sezóny mistrovství světa. Program zítra zahájí štafety.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace, jak to v tuto chvíli vypadá. Přímo v Brně relativně bez komplikací, ale pojďme se podívat na D1, kde nám bourala 3 osobní auta. Je to 210. kilometr D1 ve směru z Vyškova do Brna a ta kolona má aktuálně okolo 2 kilometrů. Taky mám tady informaci stále o uzavřeném sjezdu z D1 na 230. kilometru na D46 ve směru od Brna do Kroměříže, a to kvůli nehodě auta s motorkou. Snad by to mělo být pro tuto chvíli všechno, pokud jste na cestách a máte další aktuální informace, tak si to nenechávejte pro sebe a zavolejte nám, prosím.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 18. hodině na Krokodýlu, s vámi stále Míša Rotrová. No a vězte, protože se blíží začátek nového školního roku, že opět budeme hledat prvňáčka Rádia Krokodýl. Podrobnosti vám k tomu řeknu za chvíli, tak zůstaňte s námi. Rádio Krokodýl.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, blíží se nám to, blíží už jenom týden a malinký kousíček a je tady nový školní rok a tedy i první školní den, který samozřejmě nejvíce speciální bude pro všechny prvňáčky. A my máme pro vás takovou už naši tradiční milou výzvu, kdy hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Pro toho připravíme den, na který jen tak nezapomene, protože od nás dostane výbavičku do školy, navíc dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho v ten první školní den doveze do školy naše krokohlídka. Jak se přihlásit, to je úplně jednoduché, stačí napsat na e-mail studio@krokodil.cz. Tam napište jméno prvňáčka, odkud je, něco o něm, nějaký krátký příběh, třeba čím je výjimečný, zajímavý, na co se nejvíc těší do školy, nějakou historku, no a hlavně proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. Nezapomeňte na telefonní kontakt, no a pak už jenom doufejte, že třeba vybereme právě vašeho prvňáčka.
0: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
3: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Na Krokodýlu Sean Paul a Dua Lipa. Blíží se nám 6:30 a to je taky čas, kdy se pojďme podívat na to, že Krokodýl je i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Krokodýla nám hrají Činasky, Potkal jsem tě po letech a my míříme do zoo.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Je to tak, jdeme se podívat, co nového a co nás čeká v naší milé brněnské zoologické zahradě. A nejvíce o tom ví mluvčí Jan Bedřich, který je aktuálně na příjmu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Do kalendářů si napište víkend 11. až 13. září, kdy budeme pořádat velkou akci Festival smečky. V areálu zoo pak nově najdete i Pixbox, ze kterého si můžete z naší zoo odnést originální suvenýr v podobě fotografií s našimi zvířaty. Otevřeno pro vás máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně funguje sezónní vstup a jezdí i zoo vláček. Moc se těšíme na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Tolik tedy z brněnské zoo Jan Bedřich. My děkujeme za pozvánku. No a pokud jste na tom stejně jako já, že už končí prázdniny pomalu a vy si říkáte, ještě jsme nestihli tu zoologickou zahradu, tak samozřejmě máte šanci.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Rádio Krokodýl.
9: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

0: 19. hodina je tady za chvilku na Krokodýl Train Drive-by a za okamžik taky pohled na silnice a na počasí.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem, pochopitelně i po 19. Co nabídneme? Roztančí to tady Loreen. Naše boky rozhoupe taky Kauma. A tančit budeme i s Mirai.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska velmi příjemné. V centru Brna nám to naopak s blížícím se večerem zatím lehce stoupá. 25,6 tam máme v tuto chvíli, Břeclav hlásí 24,5 a Vysočina okolo 20. Zítřejší den na jihu Moravy polujasno až skoro jasno a nejvyšší teploty 23 až 26.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace. Pojďme se podívat na to, jak to jezdí. Pozor si dávejte na výjezdu z Ostrovačic směrem do Veverské Bytýšky, protože tady bouralo osobní auto s motorkou, na místě i záchranáři a projíždí se kyvadlově. Auto havarovalo taky na trase Svitavy Brno za Černou horou. Jsou tam kolony v obou směrech, tak s tím počítejte. Stejně jako s nehodou dvě auta v sobě v Hodoníně v Miličově ulici. Projíždí se jedním pruhem a ještě jedna nehoda potom na výjezdu z Jihlavy do Kostelce. Doprava tam zpomaluje. Pokud jste na cestách, dávejte na sebe pozor a máte-li nějaké aktuální info, tak nám prosím zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Minuta a půl po 19. hodině a do studia už dorazil taky Zbyněk Loucký. Ahoj.
1: Ahoj, Míšo, hezkou neděli. Já vidím, že ty jsi tady udělala nádherně čaj. Ve studiu, ne? Tam za tebou hrníček.
0: Ne, to je kafíčko. Kafíčko, protože dneska jsem na značkách od brzkých ranních hodin a bylo to potřeba.
1: Nebo je to káva s obláčkem.
0: To taky.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Tady krokodýle, hezký sedmý podvečer v týdnu, pěknou neděli přeje Zbyňa. Co se dělo o víkendu? Pojďme to sledovat. Víkend finišuje.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A proto za městskou policii Brno už právě teď více Vašek Kadraba. Vašku, posloucháme. Tak povídej, co se dělo a jak to samozřejmě vypadalo právě v moravské metropoli.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci se zabývali ženou, která před hlavním nádražím opakovaně vstupovala do vozovky a bránila v jízdě vozidlům. Neuposlechla ani zákonné výzvy, hlídku urážela a protože ohrožovala sebe i řidiče, strážníci ji spoutali. Následně ji za asistence hlídky převezli zdravotníci do nemocnice. Žena je podezřelá z několika přestupků, kterými se budou zabývat úředníci. V noci zpátka na sobotu strážníci vyjížděli k rozrušené 85-leté ženě, která zmáčkla SOS tlačítko. Během větrného počasí se jí rozbila skleněná výplň dveří a hrozilo, že se o střepy poraní. Strážníci jí proto pomohli nebezpečné střepy uklidit a ta jim za jejich ochotu poděkovala. A v neděli dopoledne strážníci vypátrali mladíka, který podle svědka údajně odložil pračku vedle popelnice. Ten přiznal, že o povinnosti odezdat velký elektrospotřebič na určeném místě nevěděl. Týka mu vysvětlila, jak správně příště postupovat a případ předala úředníkům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Taky moc krát děkujeme a přejeme klidný zbytek týdne i víkendu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, víkend už finišuje, má před sebou tak zhruba 4,5 hodinky. Právě teď je 19 hodin 20 minut.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tak si v neděli na večer pospěvujete s krokodýlem. To byly Čenasky a jejich Klára. Chvíli před časem 7:30, ale Klára dneska není v kalendáři. Naopak je tam Sandra. Tak jí přejeme všechno nejlepší. Ještě to dožente, třeba jste zapomněli. Ale teď si dáme Alexandru. Alexandru Stan, Mr. Sax Beat, pak Duran Duran Ordinary World a pak se nechte překvapit, ale budeme mluvit o prvně.

0: vám, Krokodýl, jsme vaše rádio a přejeme stále krásné prázdniny a když se dívám do kalendáře, tak vlastně je dobrý ještě pořád předposlední prázdninovou neděli s datem 23. srpna, ale jdeme do školy.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: Holky, to je blbý, že jo? Ale první školní den se blíží skutečně a i letos pro vás máme naši tradiční výzvu. Hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme skutečně den, na který nikdy nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka. Jak se přihlásit? Napište nám e-mail na studio@krokodil.cz. A co v něm? Jméno prvňáčka a odkud je? Krátký příběh o něm, čím je výjimečný. A to jsou výjimeční všichni, to je mi jasný. Na co se do školy nejvíc těší, anebo netěší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy? Taky telefonní kontakt nezapomeňte, no a potom Krokodýl vybere prvňáčka a ten nebude muset do školy. Ne, jehož příběh nás nejvíc zaujme. Už se to blíží.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: krásná lítací písnička. A vy lítáte v neděli večer na frekvenci 103 FM a všech dalších, kde vysílá vaše rádio. Brněnský krokodýl, jsme rádi, že posloucháte. Blíží se 20. hodina, hezký nedělní večer. A co jsme připravili, co jsme nachystali, jak budeme hrát, no hned se to dozvíte.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jasně, jeden pokračujeme. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Sorry, Hannah, Only Girl. A do třetice Činasky každý ráno. Každý ráno, když si vzpomenu, každý ráno, i večer, i přes den posloucháte Krokodýla. My tam sázíme hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Už se dívám zcela aktuálně, co vymysleli meteorologové na příští týden a jak to bude zítra vypadat v pondělí. Bude fajn, polojasno, večer více oblačnosti a teploty přes den příjemných 24, v noci už si odpočineme od veder. 11 jenom noční.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak jdeme na to, i v neděli se stále něco děje na Brněnsku na výjezdu z Ostrovačic směrem do Veverské Bytýšky. Tam bourala osobní auta s motorkou, na místě zasahují záchranáři a projíždí se Kyvadlově. V Hodoníně v Milíčově ulici bourala rovněž dvě osobní auta. Projedete tam jedním pruhem. Trasa Svitavy Brno za Černou horou, tam havarovalo osobní auto, byly tam kolony v obou směrech. No a ještě se dívám, obec Louka, okres Hodonín, nehoda, komunikace dočasně uzavřena, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, osobní automobil a motocykl. Na místo jedou právě teď tyto aktuální složky záchranného systému. Jezděte prosím opatrně a vracejte se v klidu v neděli domů. Tady Krokodýl, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: krásný čas 20.02 a ještě 20 vteřin. A tady nedělní krokodýl, hezký večer, co budeme dělat? No, všude napršelo, jenom v Brně, ne, se mi zdá. Tak si povíme něco o tom, že botanická zahrada právě v Brně chce lépe hospodařit s vodou a zavedla nový digitální systém. To už všechno za chvilku.
1: Je dobré mít společnost na cestách.
0: Rádio, které pomáhá. Hezký večer a fajn poslech přeje Zbyněk Louský.

0: Dny, v nich si byla ty, těžko se ledá.
1: Voda, to je takový pravý drahokam.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně chce lépe hospodařit právě s vodou. Uvedla proto do provozu nový digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu či odhalovat případné úniky. Senzory monitorují průtok, tlak, objem vody v nádržích a další důležité parametry. Systém zároveň umožňuje vzdálené i automatické ovládání čerpadel a ventilů přes digitální dispečing. Technologie automaticky řídí doplňování retenčních nádrží v různých částech areálu a upřednostňuje využívání dešťové vody před odběrem z vodovodu. Možňuje také regulovat využití pitné, dešťové a demineralizované vody, například při péči o sbírku orchidejí. Botanická zahrada počítá s větším využitím srážkových vod, například ze střech budov, a zvážuje také vybudování vlastního vrtu. Voda je základ.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Ellie a její dilema, tak vám hraje Krokodýl. Jsme vaše rádio. Máme největší hudební výběr a je přesně 8:30. Jo, už je to znát, už se přece jenom dřív šeří. Dáme Ibu Max, Králové a královny, Mr. President a Bruno Mars. Tak vám hraje Krokodýl. Je to další hit za hitem, tak si to užívejte a buďte u toho. Pěknou neděli a hezký nedělní večer, jak jinak než skoro.

0: Hey baby, tady Radio Krokodýl a nedělní večer. A právě teď...
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, sledujeme, co se dělo a pojďme se podívat, co se dělo právě o tomhle víkendu v Moravské metropoli, protože už se spojujeme s městskou policií Brno a více Vašek Kadraba. Vašku, tak co ty na to, jak to vypadalo o tomhle víkendu?
2: Krásný den všem posluchačům Radia Krokodýl. Strážníci se zabývali ženou, která před hlavním nádražím opakovaně vstupovala do vozovky a bránila v jízdě vozidlům. Neuposlechla ani zákonné výzvy, hlídku urážela a protože ohrožovala sebe i řidiče, strážníci ji spoutali. Následně ji za asistence hlídky převezli zdravotníci do nemocnice. Žena je podezřelá z několika přestupků, kterými se budou zabývat úředníci. V noci z pátka na sobotu strážníci vyjížděli k rozrušené 85-leté ženě, která zmáčkla SOS tlačítko. Během větrného počasí se jí rozbila skleněná výplň dveří a hrozilo, že se o střepy poraní. Strážníci proto pomohli nebezpečné střepy uklidit a ta jim za jejich ochotu poděkovala. A v neděli dopoledne strážníci vypátrali mladíka, který podle svědka údajně odložil pračku vedle popelnice. Ten přiznal, že o povinnosti odezdat velký elektrospotřebič na určeném místě nevěděl. Lídka mu vysvětlila, jak správně příště postupovat a případ předala úředníkům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: My děkujeme za informace, přejeme hezkou a klidnou neděli a její zbytek bude trvat ještě zhruba 3 hodinky a 15 minut k tomu. Tady Krokodýl.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Radio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: sedmý večer v týdnu na vlnách Krokodýla právě finišuje. Blížíme se k 21. hodině, ta dorazí za 5, 4, 3, 2, 1, 9. 21. právě teď a Krokodýl už mixuje.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Dáme si třeba ještě takový večerně noční espresso macchiato. A tohle bude nádhera. Cool and the Gang, Cherish. A Superstar vám poví, že příběh ještě nekončí.
2: Veď příběh nekončí a dále
0: ano, nekončíme a hrajeme dál, buďte u toho, můžete se těšit na hit za hitem. Vždyť jsme Krokodýl, máme největší hudební výběr.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A zítra bude fajn, v pondělí polojasno, večer více oblačnosti, denní teploty kolem 24 a ty noční už budou přece jenom nižší 11 stupňů Celsia. Bude prostě dobře spát, ale bude se taky určitě dobře poslouchat, protože my jedeme a hrajeme dál. Jsme Krokodýl a vy rozhodně buďte u toho.
1: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
0: Pokud třeba jste v práci, tak vám pomůžeme, abyste neusnuli. Mějte moc hezky, hezký večer a krásnou noc. Vám od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký. Užijte si poslední prázdninový víkend a mějte se moc, moc fajn. Naslyšenou, ahoj! A ať je to magický.
3: Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli,

Nedělní krokodýlí pilíček si užíváte a to je dobře. Jarek Hemala vás zdraví, krásnou noc, tak co, víkend, pohoda byla? Věřím, že ano. Možná jste zažili spousty neuvěřitelných věcí a teď můžeme na ně vzpomínat

Tři neděli, Sandra slaví svůj svátek, my přejeme všechno krásné. Holky, užijte si svátek i další hit. Máme ho pro vás v nedělním krokodýlím pelíšku.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

V nedělním plíčku jsou pro vás připravené další hity. Jarek vám přeje krásnou noc. Teď budeme také zdravit do Znojma. Znojmo okolí ladí na 96,2 FM. Tak pěknou noc a stále užívejte hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: But you're just a boy.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

I ty krokodýly lávalí dál, Jarek přeje krásný poslech. Dnes máme Mezinárodní den památky oběti obchodu s otroky. Také Evropský den památky oběti stalinismu a nacismu. Tedy Mezinárodní den černé stuhy. Jenom byste viděli, čím zajímavý 23. srpen je. Přání ale krásné noci teď pro vás máme a užijte si s námi na krokodýlu. Hit za hitem.

Hejte krokodýla, asi stále užíváte. Jarek Hemla vám přeje krásnou nedělní noc, pohodovou, možná se právě teď vracíte z výletů, ještě z dovolených, tak vám přejeme pohodovou jízdu, šťastný návrat domů, ať už jedete kdekoliv po Jižní Moravě a užijte si i za volantem. Hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc, za chvíli se přeoupneme do dalšího a to už 35. týdne tohoto roku. Pěkně se nám blíží konec těch prázdnin, před námi bude další pracovní týden, ale věřím, že i tak si ho užijeme a třeba i s dětmi někam vyrazíme. Teď vyrazíme do světa další hitů. Jarek Hemala přeje krásný poslech. Znáš, milý?

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Nové chlazení i potrubí má zimní stadion tady v Brně. Dočkal se a to je velmi dobře. Ano, zimní stadion na Úvoze funguje už přes půl století a po letech se dočkal důležité rekonstrukce. Opravy za téměř 10 milionů korun se zaměřily hlavně na technické zázemí. Nové jsou například betonové plochy pod ledem, chladící systém nebo potrubí. Tak ať se tam příjemně sportuje, přejeme. No a vám přejeme hlavně další samozřejmě příjemný poslech hitu Krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Hor byla celá, bylo čtvrt

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Masárna tady v Brně slaví a oslavuje úspěch a to je parádní věc a právě i na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla.
1: Masarykova univerzita slaví úspěch v mezinárodním šanghajském žebříčku, který posuzuje kvalitu vědy a výzkumu na vysokých školách po celém světě. V českém srovnání dosáhla na nejlepší výsledek ve své historii a o první příčku v Česku se dělí s Pražskou univerzitou Karlovou.
0: Tolik tedy pohled na Masarykovu univerzitu, skvělý úspěch, blahopřejeme, no a už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.